0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Hubblův dalekohled opět nesklamal a poslal nám parádní pohled na kupu galaxií s krkolomným jménem CL0016+1609. A svět, div se, ona to vlastně není jedna kupa, ale dvě. Jak popsal magazín Universe Today, astronomové zkombinovali optická pozorování Hubblu s rentgenovými daty z observatoře Chandra a zjistili, že se před našima očima dvě obří kupy galaxií slévají v jednu, a to přímo v ose našeho pohledu. Vědci využili kameru ACS, aby zmapovali rozložení temné hmoty. Tu sice nevidíme, ale prozradí jí gravitační čočkování, kterým ohýbá světlo vzdálenějších galaxií. Na snímku je vlevo

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Now I go with my own gut feelings, and it's marvelous because now everybody around me agrees with me. So we all have the same vision, you know, which is very, very exciting.
2: Skotská herečka a zpěvačka Lulu přišla po dlouhých 11 letech, kdy se věnovala svému synovi, s novou deskou Independence a s naprosto odlišným stylem.
1: I do have a spirit of independence.
2: V Anglii se deska Independence vyškrábala sotva do 6. desítky žebříčku, ale její americký release a především remixy stejnojmenného singlu, které vycházejí v polovině června roku 1993, z ní učiní novou houseovou divu.
1: I think right now is the time for this kind

0: Ty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Hučí kuči tance. Netflix doručil druhou řadu Avatara Legenda o Aangovi a komedii Malý bratr s Johnem Cenou. Edison Online nabízí drama Dva dny a jedna noc. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: everything is vibrating. All around us. The world is turning. There is a secret life beneath us.
1: Na Netflixu odstartovala druhá řada hraného seriálu Avatar Legenda o Aangovi. Po hořkosladkém vítězství u severního vodního kmene se Aang, Katara a Sokka znovu vydávají na cestu a tentokrát s novou misí. Přesvědčit záhadného zemského krále, aby se přidal do boje proti ohnivému lordovi Ozájovi. Ve světě, kde zuří válka a každý živel hraje roli, je mladý Avatar stále na cestě k mistrovství a nepřátelé, kteří ho chtějí zastavit za každou cenu, ho nenechají vydechnout. Hlavní roli Aanga si opět zahraje Gordon Cormier, po jeho boku stojí Kai Ventio, Ian Ausley a Dallas Liu. Druhá řada Avatara Legendy o Aangovi je pro vás k dispozici na Netflixu.
0: We're all connected through the earth.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe.
4: T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce serait eux.
3: J'ai jamais dit ça.
4: Tu n'as pas de cœur.
5: Action! Na streamovací platformě Edison Line se dnes objevuje belgicko-italsko-francouzské drama Dva dny, jedna noc. Za kamerou stály uznávaní bratři Jean-Pierre a Luc Dardenovi, kteří film stvořili v roce 2014. Příběh se točí kolem Sandry, ženy, která se právě vzpamatovává z deprese a zjistí, že její kolegové v solární elektrárně právě odhlasovali její propuštění výměnou za roční bonusy 1000 €. Sandra má jediný víkend na to, aby každého z nich osobně obešla a přesvědčila je, aby se svého bonusu vzdali a ona nepřišla o práci. Marion Cotillard podává v hlavní roli výkon, pro který film existuje. Tiché, vyčerpané a přitom nepodajné odhodlání. Bratři Dardenové film natočili bez velkolepých gest, bez hudby, bez dramatické estetiky. Místo toho nechávají kameru těsně za Sandrou a divák s ní klepá na každé dveře znovu a znovu. Výsledkem je jedno z nejintenzivnějších sociálních dramat posledních let. Dva dny, jedna noc s Marion Cotillard najdete ode dneška na Edison Line.
4: Papa, allez au chômage.
6: La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a.
4: Mais je sais.
6: T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric. Non, je la ferme pas, dégage.
7: Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime?
4: 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir.
6: Tu vas y arriver, j'en suis sûr.
0: 4 důvody pro DAB.

0: Hello?
1: Oh my God.
2: Shh.
1: My brother was in a car accident. Is he okay?
0: He will be.
1: It was quite an accident. He was very lucky. Who the fuck is this?
3: Na Netflixu přistál nový americký film pro ty, kdo mají rádi komedii se srdcem i chaosem v jednom, Malý bratr. Režisér Matt Spicer vypráví příběh úspěšného a pečlivě organizovaného realitního makléře, jehož dokonale naskládaný život vezme za své ve chvíli, kdy se bez varování vynoří jeho výstřední mladší brácha. A jak to tak bývá, příbuzní mají talent přijít vždy v tu nejméně vhodnou dobu. V hlavních rolích se potkají John Cena a Eric Andre a k ním přidejte Michelle Monaghan a Christophera Meloniho a máte partu, od které se dá čekat spolehlivě cokoliv. Malý bratr, komedie o tom, že největší chaos vám do života přinese vždy vlastní rodina, je nyní k dispozici na Netflixu.
4: Get in here! Just me and you. Is this really my life?
1: Running the same thing.
4: I'm driving a car!
1: He's not my actual brother.
5: Good morning!
1: But the timing on this could be worse. I start shooting tomorrow.
6: We should cut. There's a guy pissing all over the car out there. And he shattered the window. And a car drove by and ripped the door off.
5: Don't mind me. I'm Rudd's little brother.

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás přehled novinek on demand tohoto týdne. Disney Plus přišlo s Avatarem Oheň a popel, James Cameron nás vrací na Pandoru jen několik týdnů po událostech předešlého filmu. Sallyho rodina truchlí, cesty se rozcházejí a svět se rozrůstá o nové klany a nová morální dilemata. Na Disney Plus zároveň startuje pátá a poslední řada seriálu Medvěd. Sydney, Richie a Natalie přebírají restauraci po Carmem, nemají peníze, hrozí prodej, venku se žení všichni čerti a oni to všechno musí zvládnout na jednu poslední směnu. Jestli je tohle rozlučka, tak pořádná. Edis Online přidal do své videotéky belgicko-italsko-francouzský snímek z roku 2014, Dva dny, jedna noc od bratrů Dardenových. Marion Cotillard hraje Sandru, dělnici v solární elektrárně, která se zotavuje z depresí a mezi tím zjistí, že oni firma stojí jen tehdy, když se kolegové vzdají ročních bonusů. HBO Max přináší třetí řadu Rodu draka, Targaryenská občanská válka pokračuje, Dračí oheň sálá a intriky se množí. Kdo sledoval předchozí dvě řady, ví, že si nesmí zvyknout na nic a na nikoho. Netflix servíruje druhou řadu živé akce Avatar, legenda o Angovi. Ang, Katara a Soka míří za králem země, aby zastavili pána ohně o záje. Dále turecké romantické drama Já jinak ve třetí řadě a komedii Malý bratr s Johnem Cenou a Erikem Andrém. Realitní makléř s pořádným životním Michaelem v podobě výstředního mladšího bráchy. Lehké a možná i zábavné. Prime Video láká nově na korejskou romantickou komedii See You at Work Tomorrow. Workoholička se zavřeným srdcem versus nejvyhýbavější šéf ve firmě. Klasika žánru v korejském podání. A Sky Showtime přichází se zajímavou dvojicí. Temná komedie Honey Don't od Ethana Coena. Margaret Qualley, Aubrey Plaza a Chris Evans v záhadně plné podivných smrtí a ještě podivnějšího kostelu. A na Sky Showtime dorazila také druhá řada špionážního thrilleru The Agency s Michaelem Fassbenderem, který se ocitá na ostří nože mezi záchranou své lásky a zradou, která může změnit vše. Tak to je týdenní streamingový přehled, pestrý žánrově i geograficky. Hovk!

Únoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Jak se říká, opakování je matkou moudrosti. Přehled všech titulů, které jsme tento týden podrobně probírali, najdete na našich stránkách. Kdyby někdo tápal, zunradio.cz. Díky, že ladíte rádio s tou nejlepší muzikou v éteru. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si horký víkend a mějte se krásně.

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Vrch na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti VEACOM jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá VEACOM. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na VEACOM draží. VEACOM.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Prodáno!
6: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint detection, log management,
2: Sofia recovery plan.
0: Endpoint detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vaše.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak napitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
0: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

rok 90. Klasika. No a toto je kto iný? To je Žaneta. To je Strahomíša.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame.
5: Powerplay.

0: zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. V kinech je nově road movie Mé tiché myšlenky. Sky Showtime připravil pro své diváky dramedy The Friend s Naomi Watts a pořádně velkou dogou. A Criterion nabízí původní Hairspray Johna Waterse. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: ним потрібно звуки тварин української фауни.
1: Рахівський крижень.
0: Джеймі запросить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає.
2: Це ж моя нова мрія.
0: Кул.
3: До českých kin vstoupila ukrajinská tragikomická road movie Mé tiché myšlenky, oceňovaný debut Antonia Lukiče o synovi, matce a jednom pracovním výletu. Vadim, 25-letý zvukař z Kyjeva, dostane slušně placenou zakázku, má v Karpatech nahrát hlasy domácích zvířat a vzácného ptáka pro videohru Noemova archa, aby si konečně vydělal na vysněnou Kanadu. Na cestu se mu ale neplánovaně přidá energická matka a výprava za zvuky přírody se rychle změní v jemně tragikomické rodinné drama o vztahu syna, mámy a rodné země. Film získal zvláštní cenu poroty v sekci Na východ od západu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a hlavní cenu v národní soutěži na festivalu v Oděse, kde byla Irma Vitovská oceněna za herecký výkon. Mé tiché myšlenky, obrazově nápaditou road movie s citlivým humorem a dvěma skvělými hereckými výkony, najdete nyní v českých kinech v distribuci Kinovarta.
4: Vzala pár východny, chyba ty nerady?
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Italský režisér Luca Guadagnino se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Jeho nový film Artificial momentálně hledá distributora. Amazon MGM, který film původně zařadil do svého programu, od vydání ustoupil. Pikantním detailem je, že Amazon letos oznámil investici $50 miliard do OpenAI a Guadagninův film je přitom právě o šéfovi OpenAI Samu Altmanovi a turbulentním období z roku 2023, kdy byl Altman ze své vlastní společnosti vyhozen a za pár dní znovu dosazen. Ve vedlejší roli se mimochodem objeví i Elon Musk a toho si zahraje Cooper Koch. Sám Guadagnino nicméně doufá, že si film cestu k divákům najde. Hlavní roli Sama Altmana stvárnil Andrew Garfield. V dalších rolích se představí Mark Rylance, Monica Barbaro nebo Jason Schwartzman. Scénář napsal scénárista a komik Simon Rich, který proslul v show Saturday Night Live. Guadagnino přitom všem upozorňuje na věc, která mu leží na srdci víc než distribuce. Způsob, jakým umělá inteligence proměňuje svět. Při natáčení v San Francisku viděl dokonalý obraz té proměny. Tiché, autonomní automobily projíždějící kolem lidí bez domova a závislých na fentanylu. Říká, že je to znepokojivý obraz a to ještě mírně řečeno. Uvidíme, jestli Guadagnino nakonec pochodí a Artificial najde svého distributora. A nebo jestli to dopadne jako kdysi televizní film Oreganových, na který se sám odvolává.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: a miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: there is, I need to talk with you. It's about the dog. I wanted to ask if you could take him.
1: No, I can't. No.
0: This is what Walter wanted after he died.
1: Why would he say that?
0: You were his best friend.
2: Sky Showtime přinesl v neděli nový film s Naomi Watts, dramedy s názvem The Friend. Režisér Scott McGahey a David Siegel adaptovali stejnojmenný román americké spisovatelky Sigrid Nunez. Příběh sleduje newyorskou spisovatelku a lektorku tvůrčího psaní Iris, které náhle zemře její nejbližší přítel a mentor. Dědictví, které po sobě nechá, je trochu neobvyklé. Obří dogu jménem Apollo. Iris tak musí nacpat 65-kilového čtyřnohého smutečního hosta do svého malého manhattanského bytu. A přestože to obrátí její život na ruby, společně si tato nezvyklá dvojice postupně nachází cestu přes zármutek. Ve filmu se vedle Naomi Watts objevuje i legendární komik Bill Murray. Dramedy The Friend najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: You're not thinking of keeping him now.
4: Of course not.
5: Feel him missing Walter in the same way I did.
6: The dog provides essential emotional support.
5: I guess I saw it the other way around, like I'm the emotional support human and it's the dog that can't cope.

0: be on that council, not her.
1: I know I should, Penny. Hey, I'm going to that hop tonight.
0: Oh, let me come. Will Lion said we're going to the library to study.
1: It's a deal.
2: Do sběratelské řady Criterion Collection dorazil další kultovní titul. Lak na vlasy, tedy původní Hairspray Johna Waterse z roku 1988. Nově v restaurované Director Approved 4K Ultra HD edici. Waters, přezdívaný papež nevkusu, se tu poprvé úspěšně vydal do mainstreamu s nakažlivou rock'n'soulovou komedií. Píše se rok 1962, Baltimore a baculatá teenagerka Tracy v podání Ricky Lake prorazí v místní taneční televizní show The Corny Collins Show a její zarputilé sebevědomí a podpora rasové integrace rychle vyrostou v něco mnohem většího než jen lokální slávu. Waters tu snoubí svůj typicky subverzivní humor s nově objevenou cukrovou sladkostí a výsledkem je asi jeho nejpřístupnější film. Ve vedlejších rolích se blízkne ikonická Divine hned ve dvojroli, dále Debbie Harris Blondie, Jerry Stiller a krátce i Sam Waters. Criterion přináší novou 4K digitální restauraci schválenou samotným režisérem s prezentací v Dolby Vision HDR a dvěma DTS HD Master Audio Mixy, dvojkovým surroundem a alternativním 5.1 zvukem. Edice je rozdělena na 4K Ultra HD disk s filmem a Blu-ray s bonusy, které obsahují audiokomentář Waterse a Ricky Lake, nový rozhovor s Lake a Colleen Fitzpatrick, vzpomínky hereckého ansámblu, včetně Debbie Harry a P. Zedory, záběry z natáčení, archivní featured Get to Know John Waters z roku 87 a vystřižené scény. Hairspray v edici Criterion Collection seženete na criterion.com. Na tento titul se můžete podívat i online ve videopůjčovnách na Apple TV nebo Prime Video. White trash, plain and simple. Catching my diet pills with your hun. Oh, mother, you're still 50.

Tak co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 25. června? Komiksová akce Supergirl bere diváky v kinech rovnou do vesmíru. Millie Alcock jako Kara Zor-El táhne do mezihvězdné výpravy za pomstou po boku někoho, koho by rozhodně nečekala. V rolích se mihnou Jason Momoa i David Consvet, co by Superman. Režisér Craig Gillespie tentokrát míří výš, a to doslova. Kdo touží po husí kůži jiného druhu, vyraste na Leviticus, australský sci-fi horor, kde dva teenageři prchají před entitou, která na sebe bere podobu toho, po kom její oběti nejvíc touží. Zvuk Jeda Kertzla zaručuje, že se vám to bude honit hlavou ještě doma v posteli. Česká novinka přichází v podobě rodinné komedie Po večerce. Manažer na pokraji vyhoření Vladimír Polívka přebírá vedení rozpadajícího se letního tábora a narazí na starou lásku i staré rivaly. Ze světa artového kina je to ukrajinská road movie Mé tiché myšlenky, debutový film Antonia Lukiče z roku 2019, kde mladík nahrávající zvuky přírody vyráží na cestu po Zakarpatí a v autě se mu omylem usadí i jeho matka. Tragikomická jízda. A z dokumentárního programu dorazila do kin ještě Dobrodružná Amazonie. Opičák Sai přežije pád letadla a ocitne se sám v pralese. A československý experimentální dokument 1+1+1 od Ondřeje Vavrečky, natočený na 16mm film, hledá odpovědi na otázku, kam nás vlastně žene pokrok. Toliko k novým premiérám v kinech. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance. Sankce až 10 milionů.

0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na vlnu Zun Rádia, které vám servíruje ty nejlepší bangry v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých frigat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsaly akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovakru. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřely korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než polovinu. Nedařilo se ani Fotonu nebo Coltu. Naopak ČEZ minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČEZ Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. Pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČEZ osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohli.

kdy rozdělení společnosti vnímá jako investiční příležitost. Zpracovatel kůží Karol Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcií společnosti Pohled. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš. Listen.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes story, která zní jako špatné chování u večeře, ale odehrává se ve vesmírném měřítku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I was one of the first African-American guys to put their name on the credits of a television show as executive producer.
2: This has been a Don Cornelius production.
3: Soul Train je americká hudební televizní show stvořená Donem Corneliusem, která se vysílá už 22 let a vystřídá se v jejím programu nespočet umělců zavedených, ale i těch nových, kterým účinkování v soulovém vlaku doslova rozjelo kariéru.
1: He brought good music to the masses, you know what I'm saying, period. Don Cornelius, I think, is probably responsible for a lot more careers than he's ever been given credit for.
3: Spojišťováka, který za $400 natočil pilotní díl Soul Train, se lusknutím prstu stal scénárista, výkonný producent, moderátor a uznávaná televizní ikona v jednom.
4: Soul Train, the hippest trip in America. 16 non-stop minutes across the tracks of your mind into the exciting world of soul.
1: He's like the closest thing for me that came to a black 007.
3: 26. června 1993 Don Cornelius naposledy moderuje Soul Train, celonárodní show, která přinesla svou dceřinou britskou verzi a hudební ceny Soul Train. Jakoby konec moderátorské kariéry Dona začaroval i jeho hosty, protože všichni vystupující Commodores, 2D Extreme a Mahogany Blue už nikdy nic nového nevydají.
5: I'm Don Cornelius, and as always in parting, we wish you love, peace, and soul.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DA.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých fregat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsaly akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovaku. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřely korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než poloviny. Nedařilo se ani Fotonu nebo Coltu. Naopak ČES minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČES Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. Pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČES osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohli.

spracovatel kůží Karol Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcií společnosti Colt. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Hubblův dalekohled opět nesklamal a poslal nám parádní pohled na kupu galaxií s krkolomným jménem CL0016+1609. A světe div se, ona to vlastně není jedna kupa, ale dvě. Jak popsal magazín Universe Today, astronomové zkombinovali optická pozorování Hubblu s rentgenovými daty z observatoře Chandra a zjistili, že se před našima očima dvě obří kupy galaxií slévají v jednu, a to přímo v ose našeho pohledu. Vědci využili kameru ACS, aby zmapovali rozložení temné hmoty. To sice nevidíme, ale prozradí ji gravitační čočkování, kterým ohýbá světlo vzdálenějších galaxií. Na snímku je vlevo od centrálních eliptických galaxií vidět jemný svislý oblouk. To je galaxie z dávných hlubin vesmíru. Dvě kupy se srážejí miliardy let a nikdo nezatroubil. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní party zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kusilzba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
7: Někdo stojí tamhle v rohu.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých frigat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsali akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovakru. Jejich akcie za týden ztratily 14% a uzavřeli korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než polovinu. Nedařilo se ani Fotonu nebo Koltu. Naopak ČES minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČES Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. V pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČES osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohly. Na terminálu u akcí ČES také v týdnu zasvítilo první nákupní doporučení. Analytik Milan Lávička z J&T banky zvýšil cílovou cenu na 1332 korun, kdy rozdělení společnosti vnímá jako investiční příležitost. Zpracovatel kůží Karo Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcí společnosti Colt. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na záhadu starou skoro 60 let. Záblesky gamma záření, ty nejenergetičtější výbuchy ve vesmíru, které za pár sekund uvolní víc energie než většina hvězd za celý život. Jak popsal portál Universe Today, vědci z Losalámoské národní laboratoře právě potvrdili, že dva dlouhé záblesky, označené GRB 2011-12A a GRB 2023-07A, vznikly s hroucením neutronových hvězd do černých děr, takzvané kolapsary. Tým je modeloval na superpočítače Chikoma a zjistil něco překvapivého. Dosud se myslelo, že tyto události tvoří zlato a další těžké prvky, jenže nová analýza ukazuje, že ne vždy. Takže kosmický zlatý důl možná není tam, kde jsme čekali. Astronomové teď musí přepsat učebnice a já mezi tím dál kroužím, bez zlata, ale s výhledem. Tak ať vám hvězdy svítí, i když mlčí.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Prodáno!
6: Veacom.

0: CN řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako
2: služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moniton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak napitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
10: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

Рок 90. Классика. Ну а тут кто иный? Это Жанета. Это Страудмиша.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: This right here is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých frigat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsaly akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovaku. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřely korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než poloviny. Nedařilo se ani Fotonu nebo Coltu. Naopak ČES minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČES Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. Pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČES osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohly. Na terminálu u akcí ČES také v týdnu zasvítilo první nákupní doporučení. Analytik Milan Lávička z J&T banky zvýšil cílovou cenu na 1332 korun, kdy rozdělení společnosti vnímá jako investiční příležitost. Zpracovatel kůží Karol Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcí společnosti Colt. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes story, která zní jako špatné chování u večeře, ale odehrává se ve vesmírném měřítku. Černé díry, dámy a pánové, krkají. Ano, slyšíte správně. Když supermasivní černá díra roztrhá hvězdu, která se k ní přiblíží příliš blízko, následuje krátký záblesk ve viditelném, ultrafialovém a rentgenovém světle. A pak ticho. Nebo si to astronomové mysleli. Jak popsal portál Universe Today, tým Kate Alexandrové z Univerzity v Arizoně sledoval pomocí Very Large Array v Novém Mexiku 31 těchto hvězdných hostin a měsíce, někdy roky po hlavním chodu, černé díry najednou vyplivnou rádiový záblesk. Část pohocené hmoty je vyvržena zpět ven, naráží do okolního plynu a vytváří rázové vlny zářící v rádiu. Takže příště, když vám někdo vyčte hlasité krkání, řekněte, že napodobujete kosmický jev. Hvězdy nahoře, kafe dole a já zase za chvíli. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na ZUN rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají ZUN a mají vkus. Roztočte to se ZUN rádiem i vy. Reklama zavináč ZUN rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A my přicestovali do 16. června roku 1983, kdy vydává brazilský klávesák Sergio Mendes další po sobě pojmenovanou desku.
2: Well, I started

projektu muzikantů a nová spolupráce se mu vyplácí, protože jachtrokové album Sergio Mendes 1983 se dostane do top 40 v hlavní americké hitparádě po téměř 15 letech. If I can come up with an arrangement that's different.

0: Rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučí kuči tance. V kinech je nově road movie Mé tiché myšlenky. Sky Showtime připravil pro své diváky dramedy The Friend s Naomi Watts a pořádně velkou dogou. A Criterion nabízí původní Hairspray Johna Waterse. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: їм потрібно звуки тварин української фауни.
1: Рахівський крижень.
0: Джеймс запросить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає.
2: Це ж моя нова мрія.
0: Cool.
3: До českých kin vstoupila ukrajinská tragikomická road movie Mé tiché myšlenky, oceňovaný debut Antonia Lukiče o synovi, matce a jednom pracovním výletu. Vadim, 25-letý zvukař z Kyjeva, dostane slušně placenou zakázku, má v Karpatech nahrát hlasy domácích zvířat a vzácného ptáka pro videohru Noemova archa, aby si konečně vydělal na vysněnou Kanadu. Na cestu se mu ale neplánovaně přidá energická matka a výprava za zvuky přírody se rychle změní v jemně tragikomické rodinné drama o vztahu syna, mámy a rodné země. Film získal zvláštní cenu poroty v sekci Na východ od západu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a hlavní cenu v národní soutěži na festivalu v Oděse, kde byla Irma Vitovská oceněna za herecký výkon. Mé tiché myšlenky, obrazově nápaditou road movie s citlivým humorem a dvěma skvělými hereckými výkony, najdete nyní v českých kinech v distribuci Kinovarta.
4: Vzala paru vychydny, chyba ty nerády?
2: Aha.

Italský režisér Luca Guadagnino se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Jeho nový film Artificial momentálně hledá distributora. Amazon MGM, který film původně zařadil do svého programu, od vydání ustoupil. Pikantním detailem je, že Amazon letos oznámil investici 50 miliard dolarů do OpenAI a Guadagninův film je přitom právě o šéfovi OpenAI Samu Altmanovi a turbulentním období z roku 2023, kdy byl Altman ze své vlastní společnosti vyhozen a za pár dní znovu dosazen. Ve vedlejší roli se mimochodem objeví i Elon Musk a toho si zahraje Cooper Koch. Sám Guadagnino nicméně doufá, že si film cestu k divákům najde. Hlavní roli Sama Altmana stvárnil Andrew Garfield. V dalších rolích se představí Mark Rylance, Monica Barbaro nebo Jason Schwartzman. Scénář napsal scénárista a komik Simon Rich, který proslul v show Saturday Night Live. Guadagnino přitom všem upozorňuje na věc, která mu leží na srdci víc než distribuce. Způsob, jakým umělá inteligence proměňuje svět. Při natáčení v San Francisku viděl dokonalý obraz té proměny. Tiché, autonomní automobily projíždějící kolem lidí bez domova a závislých na fentanylu. Říká, že je to znepokojivý obraz a to ještě mírně řečeno. Uvidíme, jestli Guadagnino nakonec pochodí a Artificial najde svého distributora. A nebo jestli to dopadne jako kdysi televizní film Oreganových, na který se sám odvolává.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Nistva Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, Sokyakosluzba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2

0: cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: is, I need to talk with you. It's about the dog. I wanted to ask if you could take him.
1: No, I can't. No.
0: This is what Walter wanted after he died.
1: Why would he say that?
0: You were his best friend.
2: Sky Showtime přinesl v neděli nový film s Naomi Watts, dramedy s názvem The Friend. Režisér Scott McGahey a David Siegel adaptovali stejnojmenný román americké spisovatelky Sigrid Nunez. Příběh sleduje newyorskou spisovatelku a lektorku tvůrčího psaní Iris, které náhle zemře její nejbližší přítel a mentor. Dědictví, které po sobě nechá, je trochu neobvyklé. Obří dogu jménem Apollo. Iris tak musí nacpat 65-kilového čtyřnohého smutečního hosta do svého malého manhattanského bytu. A přestože to obrátí její život na ruby, společně si tato nezvyklá dvojice postupně nachází cestu přes zármutek. Ve filmu se vedle Naomi Watts objevuje i legendární komik Bill Murray. Dramedy The Friend najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: You're not thinking of keeping him now.
4: Of course not.
5: Feel him missing Walter in the same way I did.
6: The dog provides essential emotional support.
5: I guess I saw it the other way around, like I'm the emotional support human and it's the dog that can't cope. What?
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: on that council, not her.
1: I know I should, Penny. Hey, I'm going to that hop tonight.
0: Oh, let me come. Will Lyon said we're going to the library to study.
1: It's a deal.
2: Do sběratelské řady Criterion Collection dorazil další kultovní titul. Lak na vlasy, tedy původní Hairspray Johna Waterse z roku 1988. Nově v restaurované Director Approved 4K Ultra HD edici. Waters, přezdívaný papež nevkusu, se tu poprvé úspěšně vydal do mainstreamu s nakažlivou rock'n'soulovou komedií. Píše se rok 1962, Baltimore a baculatá teenagerka Tracy v podání Ricky Lake prorazí v místní taneční televizní show The Corny Collins Show a její zarputilé sebevědomí a podpora rasové integrace rychle vyrostou v něco mnohem většího než jen lokální slávu. Waters tu snoubí svůj typicky subverzivní humor s nově objevenou cukrovou sladkostí a výsledkem je asi jeho nejpřístupnější film. Ve vedlejších rolích se blízkne ikonická Divine hned ve dvojroli, dále Debbie Harris Blondie, Jerry Stiller a krátce i Sam Waters. Criterion přináší novou 4K digitální restauraci schválenou samotným režisérem s prezentací v Dolby Vision HDR a dvěma DTS HD Master Audio Mixy, dvojkovým surroundem a alternativním 5.1 zvukem. Edice je rozdělena na 4K Ultra HD disk s filmem a Blu-ray s bonusy, které obsahují audiokomentář Waterse a Ricky Lake, nový rozhovor s Lake a Colleen Fitzpatrick, vzpomínky hereckého ansámblu, včetně Debbie Harry a P. Zedory, záběry z natáčení, archivní featured Get to Know John Waters z roku 87 a vystřižené scény. Hairspray v edici Criterion Collection seženete na criterion.com. Na tento titul se můžete podívat i online ve videopůjčovnách na Apple TV nebo Prime Video.
3: White trash, plain and simple.
4: Catch my diet pills, would you, hon?
5: Oh, mother, you're still 50.
6: Starring Sonny Bono, Ruth Brown, Devon, Michael St.

Tak co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 25. června? Komiksová akce Supergirl bere diváky v kinech rovnou do vesmíru. Millie Alcock jako Kara Zor-El táhne do mezihvězdné výpravy za pomstou po boku někoho, koho by rozhodně nečekala. V rolích se mihnou Jason Momoa i David Consvet, co by Superman. Režisér Craig Gillespie tentokrát míří výš, a to doslova. Kdo touží po husí kůži jiného druhu, vyraste na Leviticus, australský sci-fi horor, kde dva teenagery prchají před entitou, která na sebe bere podobu toho, po kom její oběti nejvíc touží. Zvuk Jada Kerzla zaručuje, že se vám to bude honit hlavou ještě doma v posteli. Česká novinka přichází v podobě rodinné komedie Po večerce. Manažer na pokraji vyhoření Vladimír Polívka přebírá vedení rozpadajícího se letního tábora a narazí na starou lásku i staré rivaly. Ze světa artového kina je to ukrajinská road movie Mé tiché myšlenky, debutový film Antonia Lukiče z roku 2019, kde mladík nahrávající zvuky přírody vyráží na cestu po Zakarpatí a v autě se mu omylem usadí i jeho matka. Tragikomická jízda. A z dokumentárního programu dorazila do kin ještě Dobrodružná Amazonie. Opičák Sai přežije pád letadla a ocitne se sám v pralese. A československý experimentální dokument 1+1+1 od Ondřeje Vavrečky, natočený na 16mm film, hledá odpovědi na otázku, kam nás vlastně žene pokrok. Toliko k novým premiérám v kinech. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na vlnu Zone Rádia, které vám servíruje ty nejlepší bangry v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
7: Prodáno!
8: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

druhú hodinku nám otvára dvojica Gary Mitrani a Erdirma. Tak som Placebo. Toto je Deep Wave. Mary B. Samples. Dve hoďky čistý chill. Pekne deep down.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame.
5: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých frigat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsali akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovakru. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřely korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než polovinu. Nedařilo se ani Fotonu nebo Koltu. Naopak ČES minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČES Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. V pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČES osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohly. Na terminálu u akcí ČES také v týdnu zasvítilo první nákupní doporučení. Analytik Milan Lávička z J&T banky zvýšil cílovou cenu na 1332 korun, kdy rozdělení společnosti vnímá jako investiční příležitost. Zpracovatel kůží Karol Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcí společnosti Colt. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Hubble dalekohled opět nesklamal a poslal nám parádní pohled na kupu galaxií s krkolomným jménem CL0016+1609. A světe div se, ona to vlastně není jedna kupa, ale dvě. Jak popsal magazín Universe Today, astronomové zkombinovali optická pozorování Hubble s rentgenovými daty z observatoře Chandra a zjistili, že se před našima očima dvě obří kupy galaxií slévají v jednu, a to přímo v ose našeho pohledu. Vědci využili kameru ACS, aby zmapovali rozložení temné hmoty. Tu sice nevidíme, ale prozradí ji gravitační čočkování, kterým ohýbá světlo vzdálené.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
3: I can handle it. I can be what you tell me. You see, I can handle it. It's me and I'm proud of it. Think I can handle it. I can be what you tell me. You see, I can handle it.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.